Aj, kotre teme was dženzniši musovanju vočaku ja, niekto viesče, to je vám Katka Vöplec u nie přeradživa, ale hišče neviesče, kotre serbske spive was prini hodžince dženzač do šestčich vočaku ja, ale to sa niekto zmini. Štefani Klosec nám miestrujem zaspiva, dušli vidžuče. No, jabučinje spiva Česčan James Münk. A tohle je Josefina Brečnerovec, Připad živeniu. A ty tu nebo tež znaječe sávským rozhlasovom. Moje husto dosť raz zaspiva Andrea Špitanková, jednače menšinu po pečích.

Andrea Špitanková postará sa vo dobrý štart do dňa a postará sa viedro vo dobrý štart do nového týdženia. No aj svunco dredženca nevuladáme, ale s 21 stopňami, že přiúšim dosť příjemne. Júce potom stúpa živé slibro zase rasačná nímale 30 stopňov, 29 pak na kujžde pat. Vede svunca předuším popoludňu a vostanie dále sucho. Nedom je bydek na žist, netko slyšíme R.E.M.

skupina R.E.M. to bie z Losing My Religion. Augsburg na čole zvjazkovej ligi kopajce muži. Ta nevím, hač som to zcela ižo raz doživil. Poslední raz so tam mnichovce Bajore nestejachu, to je relativně dokvadně dvě leče jo, jako steješe tedyši postupnik Heidenheim po dvěmaj doby čo maj na čole. To je dohromady 67 rajnych dňov jo. No hej, a přes leto je tež jo, so nie sú Bajore zcela žane rota docpili, ale to sú šalke derječinali sobotu večer. A Elversberg... Kommentator sobotu poponju rečeše cilvi čas vo vjezdce ze Saarlandskeje. No haj to dre faktisch se tak netriši, ale po začuču, no haj to so přizamknu. Tež oni su z dvemaj doby čo maj jako postupnik do sezone startovali. Zajmavo zazbetujš, to rajnije doby, zvjazkovej lize, kopanjce muži. Kak beži abo bežeše na serbskich rajnišćach, vole serbskich mustvo, a na hrebetach koni, to zoniče nedom, moćana reorja.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Paul Domsch zezejc a Filip Kral z Rožanta stajsej wobaj z sobotowy ramnowie titul niemskeho dumporowoho mistra leta 2020 wudobyłoj. Prini raz miješ taj dvaj jezdžeri samsnu ličbu dybkov a jenake zamestnjenja po peč v ubeđovanjach. Ceče mestno v cilkonom hodnočenju wudoby se Mike Šurik z Adelsdorfa. Ubeđovanje v Ramnowie bi sobotu Paul Domsch dobil. Silnej vukonaj pokazaš taj tamtež Vudvorčana Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. mestnje. Po cečim bužijskim lesnym maratonie čera v Kočinie by Šunovčan Matias Möller nimo pokala za druhé miestno při kolesovarskym ubeđovaniu z takmenovanym Gravel kolesom tež ešte fair play metodu stač dobiau. Pozdžiši dobečer v cílovém šprinče Thomas Füssel by menujúce v lesu pola jitka v opačnú odbočku zau. Möller na neho fernie čakaše. Šunovčan pak by po ubeđovaniu přiušim zbožony.
2: Vůko tam vícka, přesto se jen také vícky docvají podle nás nemá také ubeđovania. Já nemáč te gravel koleso, te pravé koleso za tuto čau byše, přesto se jo to šon jara buča nebo a te jara byle korena a tak snadče mountainbike bu lepša varianta bo, ale vůko tam vícka jara byle veselá činivo a potom jen se na kuže pat na duš veselý.
1: Po premiernym kolesowarskim urysaniu w obdzielichu sobie kocinie na bieranskich dystancach też wiacore serbskie bieraki a serbscy bierario. Tak doby saloczan Szyman Kral na przykład by najmłodszeje generacje. W samsnym czasu je szunoczan Stefan Möller czera przy sytijowym biegu w złym komorowie na dystancy 5 km jako prini do cila dobieżał. Volejbulistča druhého mužstva Viktorie Worklece su pokalnemu kovu na obvodnej runinie Božemie prajili. Přečivo druhému mužstvu ze Zorelca oni z 2-0 po sačbách dobehu a přečivo štvrtému mužstvu MSH Budešin z 0-2 přirachu. Kovo dále pak je prinje volejbulové mužstvo Holco Viktorie Worklece, přečivo Žitavčankam dobe one z 2-0 a přečivo Zorelčankam z 2-1. Kopajnca, koparki biskopičanského KT08 sú ze srbskými koparkomaj Stelu Pilcic a Laviniu Frenzlec v krajnej líze doma v Biskopicach přečivo hosťom z Radefelda 1-1 rally a koparki Dynama Drežďany ze srbskej rajarku Johanu Veselic dobehu pola rotácie Lipsk z 1. Pokalnery muži Budisa Budešin pozbie Glauchau 1-1, Arnstorf Ralbice 1-5 a Viazojnca Kruščice 2-5. Rajne zjednočenstvo Bretnik Hauswalde SJ Nebelčice 1-4 a Drevnica Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice 3-5. Demice Tumice Marina Vězda 2-1, SJ Kruščice 2. mužstvo Linovc 1-5 a Radvor 2. mužstvo Wachau 2-3.
3: Tak daleko pa takým športové úsledky a zase nebešte dživali. Jsem sa s Janom Reoriom tohle ještě na to dojednal. Zapším do Serbsy, Ječarjo a Ječarky, takže jen si ich povesť, čo, zase 4 menšiny.

0: pač so dženca tešom ročele, popuču, zoniče, nedom od katki pöpelec, najprede pak povesče, šako je na pošesčih.
1: Serbski rozvoz. Povesče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. V Nebelčicach pytaja dale vjasnenostu. Jeničký kandidát na listčinie, Tomáš Klár, nie na čerovších voľbách trebnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Von docpe nímale 42%. Niešto viace dostal Mirko Domaška, menujúce 46,8%, hač runieš nestieš na listčinie. Jeho mieno sú voľahio přidatne na listčinu napísali. Dalše kolo voľbu za vjestanost u Nebelčicach je 27. septembra, v kotrimž přesadži so potom tun, kiž má na jace vosu. Dotalne drježdansko-mišnjanski biskop Heinrich Timmer-Evers je so s Božjim šu sobotu katedrali Sakskej stolice jako diecezanski vyši pastor rozženuval. Na Gemšach so nimo vysokých zastuperiu cirkvie a sakskie politiky tež nekotre džesatky Serbov obdželichu. Mies nimi bie se dom družku a podobne vele žonu narodne drastče. Jedne z čitanju a ci prostve přednesešti Serbuci svoji mačerštine. Biskop Timmer-Evers zvúrazni svoje veselo, so sú Bože puče jeho dodrieždansko-mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z münsterskeje diecezu pokažoci biskup Timmer-Evers augustče 2016 nastupil, cepak dále drieždanach vostač a dieceze na roky přeuzač. Dženia je bamč Leo Stonate jeho demisiu přiuzal. V čahách sakského předozača Trilex, kýž jezdža mě s Zorelcom a Drieždanami, kněživo dženstnišeho měně Tokence, šako zasadží předozače přidatné čahy. Hač do konca leta pojedu šedně cí dalše, tak je dokvělný plán. Hižo dlije jsou čahy mě s Zorelcom a Drieždanami dospůně přepelněné. Tohodla je Trilex zajšvostčí šitke svoje kapacity takto zasadžovo, do niž neby hižo možno reparatury a průvovania za vistotu přesuvovač. Franziska Bobkec, Reganova, Sakska vicemištorka mnohostronský mechaniu U21. Tež další serbsci jechario môžachu konc do dženia vúspilky i docpeč. V dorostuvom parkúrie klasy E vúda by si cínačiletná Madlenka Jancec prenie miestno. Pola môžine môžachu miest druhým Juri Bobka, Malina Matikec a Lena Altenkampec prenie miestna v obsadič. A pola dorostčených vozmieštaj Kšeščan Zárodník, kajštež Franziska Vénatec Magerova zvotu seklusa budomoj. Cíči raz vodmír so sobotu festival Zubzrob v Vojerovskej kultúrnej fabrice. Pod hesvom Krutko a Svodko vôtovachu Jón Lica jako dňovo zariadovanie ze skere teoretickým, dužli praktickým čežišťom. Tak venovachu so dživorničkách předovšim prášeniu, što serbsku zubkultúru leče 2026 charakterizuje a kotrej mierie je bez institucionalizovaného spichovania přeživenia kmana. Skupina Kula Bula postará sa s koncertom na bône v obsadženej Małej Žurli Kufa vo najlepšiu náladu. Potom dachu čvonky a čvonojo projekta Rakajce večer so zhromadne zaspievanými serbskými a slovenskými piesnemi vuklinčeč. To bych ju povesče, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane dlie pomročené, s blakami vočakuje nás tiež švíle, v biju dňa sa potom tiež raz svunca pokaza a od popudňa sem má sucho vostač. Živé sliepro stúpa na 20 do 23 stopňu. Tiež júce vočakuje nás miniaty džín, svunco a mročele, kajž tiež jednotlivé švíle, a to pri kietro vysokých temperatúrach 26 do 29 stopňu nás júce vočakuje. Tiež sredu vostane dále miniaty, ale zase kvôdnišo.
0: Na pučach naše končine je šo svobodne, tiež blskače pri pučach neste a jenom ješ pokiu za šechtych, kýž jedu přes južnú opiestku do Budečina na křižovanišču polahu Zárobeho dvora voni tvária. Křižovanišče nie je celé zaračené, jenom ješ na povecu, dalšie ample potom v obkatriádu ja, ale tam pak budeče viace časa trebač. Ewak, kaž prajene, šo svobodne, tu iš dobrú jezbu přijemoj.
1: Serbský rozvoz.
0: A vizor, dobré ranie, pečminčinu, po napošestřich.
3: strachu sem ja šou, přes hore a dou. Vicek je mi čerju, doniš vihač sem mou.

Hi, welle Jelinitz Schietze, lada ja tež do Sachsko Anhaltske, to je politiske zemerženje. AfD je vulbe do krajna sejma čera jasnije dobiva, a svoj vúsledk vo viace hač podvojiva. Po nakvilnom vúsledku přinže strona s načelnom kandidátom Ulrichom Zigmundom na 43,8%. Za absolutnú väčšinu pak to nedosáha. CDU doživia porno tomu masívny spad. Od niedže 7,30 na jenošišče 17,2% aj potekým nemale minus 23%. Zatom sleduja SPD, Zelení a Levica ze stajne niedže 9%. Tež BSV z dokonia z 5,3% zača do Sejma, FDP pak zlečí von. Kak až tu v Sachsko-Anhaltskej přichodne knieži je unie dosponie votorene, CDU, SPD, Zelení a Levica z Romane Dživos AfD vúzamknú. BSV porno tomu je pripovedžil ze všemi stranami rečeč chceč, potek im tež z AfD. Voľbu Zigmunda za ministerského prezidenta pak zviazkové návodníctvo BSV odpokazuje. Zigmund sám reči vo jasnom kniežovstvom nadavku a chce krajnom sejme ako ministerský kandidát nastúpiť. Brneš to 5 gráno v ZDF, inak prajú ale noj. Živeč menšinou, pana po šestiche, netko slyšíme Dua Lipa z Fyzika.

0: Legendane Eric Clapton, ze svoje gitaro a spivom Bad Love, to by ani tko je. Peč menšinu do šestčich.
1: Nábožné slovo.
0: Magenza Stefan Cuška Malink ze Slepoho.
2: Nedom v susodstve Kiški, moju staršiju v žonosykach, je malke stádvo vůdcu. K ním vězo rade du, když jsem ze svojbu na vopiče. Runje za džiči jsou zvířata zajímavé. Nimo klasických bělých vůdců je v stádle tež čorná vůdca. Jsem se ze susodom rozmluvil a on měneše, co se runje tuta čorná vůdca od šrýdy nepřipoznala. Ona stej stajně trošku z boka a sama svoje kůra věrčí. Hač je to jenož dla čmůje barby, aba hač jsou tam jinajše příčiny vůzamknená, to nochcíše vůčo tvěrdžič. Ona je prostě jinajša hač če tamne. Podobně je to tež pola nás čvůjku. Máme v svojbách a skupinách druhé čvůjka, kýž jinak myslí. Druhé měnenia je, a tute na koncu jíše se silným vosom zastupuje. Oni jsou prostě jinak. Jsou tak měnované čorné vůdce, škarace abo kažarjo. Na první pohled trudy spoznačně, so pokazaja nám tež nové puče. Maja jinajší vid a věle do prašenia staja. Tež to, štož je za nás poprom samozrozumlivé. A tak so nadžijam, so čorná vůdca v žonosykach tola zaso do stádva namaka a so vo tamných vôdcu připoznaje. Tež, tež je trošku hinajša.
0: To praje Stefan Cuška Malink ze Slepoho nadoku srbského vosadného zviazka. S tým je 4 menšiny, do 6 Čech netko slyšíme ište Teres Lidnorec.

0: Čak dalo, ko mače po prvom hačk přišo ne apotece, a vedže váš puč od lekarja s receptom hunje von do apoteki, abo jižo direktne do interneta. Apoteki namjestnje skedžmja přes iniciativu na přibiracu ličbu online-nového vykovanja s lekami. Lydia Mačiova je so stutej dosť komplexni temu zabirava.
1: V apotece dostaneš svoj lek a tež posmijuk a vosobinske poradžovanje, tak apotekarka Silvia Jansena. Vulki plus tutych porno onlineom apotekam je, so muža tež v nuze na blaku pomač, tež noce. Štež nimaja na skvadže hodži so v biju hodžin v obstarač. A tola přibira ličba tych, kiž svoj recept v onlineoj apotece zapodadža, začuva tež v obsedžaka miščanske apoteki Silvia Jansena.
2: Když jim pomůže na to připračení, než to lutovat, on příchodné leto ty připračení stupají. A ten podíl, podle těch kukyž jsou kvázi jenž na recept, kdo stačí, leží v okomík nebo na než to okolo 2%. To kvázi exponenciálně stupa. To jsou šho peneze, když naměstně ty švaluje.
1: So může online apotéky na připračení šrubovat a tam rabaty dát, tomu mělo se zadživat mini Jansena. Ve vosnače EU-krajach vo 27 je vykovanje z medicínu na recept zakazane. V Nímske nic. Leky bez recepta sú celé svobodné, a to sociálne sitče vúživaja.
2: Informovaný pacient bon Pšinža hat ešte celé jasné praje, že ChatGPT ist der bessere Arzt. A po njo vizu zna jasne, zo jen poprovi, než može poradžovat, ša prajč, přemusliče, ha treba jen poprodže, v takim množstvu jen vitamin D, abo železo.
1: Přes video na Instagrame je tež Janko Krauc Rubelčic, kiž je v medicinijske technice popuču započal, so se sritkom z omega-C volijom zabirač.
3: Tun srit biše se s jednim testom, sem ja kupil, a to sem ja da sproboval, a potom sem ja ešte so s tým celým tému z rozestával, a potom sem ja to zaujal, a to má tiež svoj kutk na nás.
1: Vun pokaza blešky volia, kotrež nemôžeš v obkoče kúpiť. Sú kaž praj kvalitatívne hodnotnýše porno kapslám rybiaco volia, kýž hoči sa šúče kúpiť. Laboru test v oslúve jemu dopokaza, so je jeho čivo tutun omega-ci jara dere přivzalo. Vo tým je přesvedčené.
3: Je vážne, že na skajko moria, že sa tie ryby volia, no, najlepšie je der kvodne atlantiske rybe.
1: Votem Janko Krauc vod najnošeho tiež zajímcam přednošuje. Vosibe tým, kiž praja, so nimaja likario doš kvíle za nich. Apotekarka Silvia Jansena doživi tiež v apotece ľudí, kiž ve vysokých množstvách vitamíny abo magnézium kúpia. Rádi im potom, znamenča kujže byl klieta kreb šepetovač dač. V budešine na Flincoji.
2: Hej, hat auch gerade gedreht, ja. Also hier mal ein normiert Labortemperaturlader, hab was 100 Euro.
1: Influencere Bagwabia Jane Aviatze testami a wotpovednimi sredkami za strohotu, rianosch a dojživenje. Za Silvio Jansenu vostanje fachove poradžovanje namestne najvážnejší nárok.
0: Lydia Mačiova je so zabirava s temu ko okolo situácie apoteku a online-novým vykovaniom s lekami. Bilkna, sedem je netko slyšime Franka Veselu.

0: svoju vôse tiež viezo vážu, hunie tak, pak Katku Pipelec, ako rejnšu redaktorku.
1: Polícia z G.
2: Ve Vojarecach tam pališe so sobotu pri poudňu bydleniu najvyššie etáži jace svojbnoho domu. Príčina vojenia je po prvných dopoznačach aku šrubovaka, kotrž bol nové nabývanské stácii nabývané. Aku so pozdaču zapali, ako nichtu bydleniu nebie. Vohin, vosta džakovano vonjubi v obore, jenož na potrejšene bydlenie v obmizované, ale pri hašeniu z vodu bú ci bydlenia nižších etážach v obškodžene. Celkona škoda vúčenia po prvním trochovaniu niečo 120 000 €, zranil so přes vohin nichtu nie. A kamiencu je sobotu popoludňu prasvo, a to na křižovanišču Vojerovskije drohy Vukodne drohy. 18-letný s Fortom křižovanišče přepriečí, 19-letná ze Škodu pak mieše poprom před jezbu a tak znezbožištaj, pričímž so 19-letná tiež lohce zraní. Na jezdčidvách nasta škoda niečo 20 000 € v obje drobieštaj so vodvlec.

0: Jana Busse-Hedmich.
1: Serbski Rozvoz. Povijesće. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobar dan. Nebelčicah pitaja dale vjesna nostu. Jenički kandidat na listčinje Thomas Klar nije na čerošich volbach trebnu absolutnu väčšinu vosu dostal. Vun docbe nimale 42%. Nešto viace dostajem jako domaška, mjenujce 6,48, hač runiš nestiješe na listčinje. Jeho mjeno su voler jo pšidatnje na listčinu napisali. Dalše kovo volbo za vjesnanost u Nebelčicach je 27. septembra, v kotremž přesadži sa potom tun, kiš ma na jace vosu. Dotalny drježdansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer-Evers je so z Božim šu sobotu katedrali Sakskej stolice jako diecezanski vyši pastor rozženuval. Na kemšach so nimo vysokých zastupierju cirkvie a sakskeje politiki tež nekotre džesatki Serbov občilichu. Mies nimi bie 7 družku a podobne vele žonu narodni rastče. Jedna z čitanju a ci prostvy přednese šti Serbovce svoje mačerščinje. Biskup Timmer-Evers zúrazní svoje veselo, zo sú Bože buče jeho do Drieždansko-Mišňanského biskupstva viedli. Svoju službu je z Münsterskie diecézy pokažace biskup Timmer-Evers v auguste 2016 nastupil. Cepak dále Drieždanach vostač a diecézy na doky pšelzač. Tudženia je bamš Leo Stonate jeho demisiu pšelzal. Franziska Bobkec, rika Noa, sakska vicemištrka mnohostronským jechanju U21. Tež dalši serbsci jecharjo možachu konstiženja v uspěchi docpěč. Dorostujem parkurje klasy I, vůda by si cínačelitna Madlenka Jancec prenje městno. Bola modžine možachu městrujim Juri Bobka, Marlina Matikec a Lina Altenkampec prenje městna v obsadžič. A bola dorostčenich vozměštaj Křesťan Zárodnik, kaž tež Franziska Vénartec Magerova z votu seklu sobu domoj. V Čahach Sakskoho předozača Trilex, kýž jezdžam je Sorelcom a Drieždanami, kneživo dženstnišoho menje dokance, šako zasadži předozače přidatne čahy. Hač to kunc leta pojedu šedne cí dalše, tak je tukvilny plán. Hižo dlie sú čahy mies Sorelcom a Drieždanami dospolne přepelnene. Dohodla je Trilex zajšvosti šitke svoje kapacity takto zasadžoval, do nich nebi hižo možno reparatúry a prúvania za viestotu přesúvač. Zobichu svoje kmanošče serbščine polepšili podaža so domojnici projekta Zari z dženstniši punželu do praktikumu. V přichodných cioch tyženiach dživaja mestrujem v domovinie za ožbie za serbský ľud a serbským instituče praje projektová návodnica Diana Paulikova. Je to jenička praktická stácia desačmiesačným kurzu naukninia serbštiny. Hevák vuknú domojnicu od punžele do štvrtka v riečnej šuli v Vulkých Žarach, stane piatk samostatne doma. Za přichodný kurz 2027 môža so zájemce hišče hač do sreč oktobra pola Sýče za serbskú reč a regionálnu identitu Zari Přizivič. To bych upovězče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz dlho pomročené s blakami vočakuje nás tiež švíjele. V biehu dňa pak sa potom tiež svunca pokaza a potom vostane tiež sucho. Živesli prostupa čenca na 20-23 stopňu. Júce potom bude ešte raz pravie čopve horco z 26-29 stopňami. Vostane dále kytro vicikojte. Vočakuje nás miešinca ze svunca, mročelu a tiež švíjelu.
0: Krótki polac na puče, šo svobodne našej končinie, tiež blskače, dotalní džen jeste ja při pučach. Jeničky pokiju za šichtych, kýž jedu přes južnú opiestku do Budyšina. Na křižovanišču pola Huzárového dvora voni tvária. Křižovanišče nie je celé zaračené, jenojš na pojcu. Potom tam dalšie ample vopka triaduja, ale zaviešče treba če tam dženca viace časa. Jeli, avak nešte uledače, přizu časa rade pola naju, avak přijemuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dále vizo dobrý štát, do dňa, krásne ranie se serbským rozvozom a Veroniku Zároníkovi.

AfD, je wulbe do krajnoho sejma Saksko-Anhaltske čara jasnje, dobe va a svoj vusledku viacač podvojiva. Po nakvinnem vusledku přinže strona z načolnym kandidatom Ulrichom Zigmundom na 44,8%. Za absolutnu většinu to nedosaha. Nětko je především jedne prašenje votorjene, štú môže z cova knježostvo utvorič. Najprve raz vostanje dotalne krajne knježostvo v zastojnstve. Najpožičo 6. oktobera dobi so potom nove krajne sejm k svojemu prvnjemu posedženju zetkač. Krute předpodate čas za vuzvolenje nového ministerského prezidenta pak neexistuje. Prvnjim voljnem překladže treba kandidat většinu všech vosov za poslancov zrešťali tuta prvnja voľbe dobi so biju 7 dňov znova votvosovač. Nenastanje tež potom žena väčšina, môže krajný sejm biehu ďalších 14 dňov samo vopsamknič, voľbnú periódu dočasne zakončiť. Nečinili to, sleduje ďalší voľbný prechod, potom dosaha väčšina v oprodže votedatých hlasov. Rúne tomu politici ešte vážne.

Djibic, Menschen, hindostet mich hier. Nikomam, Sasso, Boki, wieso was? Jensa, Vecho, Geisch, Grüschup, Bungelo, was mich, Wusawa, Sasso, Radio, Satkula, Mojinske, Wusawa, Nia, Temo, Moritz, Summer Ending, Kunz, Lecha. Jeli, Če vusovanje vulatka jubilene, vudače skomžili, možete si v kujždem času online vobladač na makačije mediatece AD. Policist Andrej Kober přednošuje dženca večer na po 8 radvorským svodinku, kak spytaja kriminelni při telefonie abo internete vopšudžič a kak môžeme so před nimi škitač. Přičadná rečná hodžina vobydlerského policista kněza Kobora převedže se potom juce v útoru v času od popodňa 4 do večera 6 v domě zahradnického zvěrska v Pančicách Kukově. Přisuče se tam prošu z tví 212. Srijedu dopodňa na po 12 představí se na Vulké žoli Dživa 2 národže, tu budešině, serbské džičance Dživadvo princesna Džamila a to k poslednému razy. A dokyž dženca juce zajucíš im nie převilelo, spoladám ještě do štvortka, to víta vás zase serbská kuchňa za svojby, vária abo pěku, to nevím, svodné koštěnky na kvíždopad s nazemskými vodami od popolňa 4 do večera 6 k dvorništu inkluzie Radvoriu. A štvort, kde bude s tým kamentem domia vo prašenie, čo dla mňa sa naša demokratia a škýtač. Dále aktuálna téma, s hosťom je Štefan J. Kramer, prezident Durinského Vústavo škýta. Započatk večer 7. Galerii kamentného domu.

Bonnie Tyler, Pütter Sariekom, Hai Adische, Augsburgu, Soloni Sariekom, Pütterli, Jacko, das ist Sandro und Wagner, Mier Funkowauer, Manuel Baum, Bier Potom Rek, Kai Schrunje, Nakon zu Niemskich, Boes, Schopreine, Augsburg, Steina, Cholles, Versko, Jeligi, Kop 1 zu Muji, dann eben hat zum Tos 2, ich raus, Dorjibio. Boslani raus, Sotam, Nichos zu Bayere, Nieste, Jachu, to je relativně dokvarně dvě léče, jo. Jako jste ještě tedyši postupník Heidenheim, podvě mají doby, čo mají na čole. To jsou dohromady 67 rajných dňů. No hej. A přes leto je tyž jo, že nejsou Bajere žádné rota docpěli, ale to jsou šalke, které činili sobotu večer. A Elversberg. Komentátor sobotu popodňu řečeše celý čas vo vězce ze Zarlandské. No hej. To je fakt se netrychí, ale po začuču. No hej. Tež oni sú zdvímaj dobe, čo ma ako postupník do sezóny štartovali. Zajímavé zázbie tu iš do rajnej doby v Zjazkovi Líze, kak pak bieži podľa srbských mústvo a srbskej športovcov a športovčov. V tom zoniče zaci menšinu viace od Jana Rehoria. Netko pak najprede slúžime Moniku Klesec.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Hej, tak spěšně sobotné míně tuté lečo. Beachtura je nimo a šíce jsou zase nadžele, abo ve šuli a nic věce v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom do skavy. Hač pučovač, krosnovač, abo celé jedno je při vodě ležeč, šítko to sluša k pravému leču. My jsme se s modžinu rozmojeli a chceli vědět, što jsou v lečných prozinách činili a što by jich najrenče doživěně. Šítko to a hiště věce zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Nic sabe. Tenta vecho.

0: Ja, na, bohr's mich.
1: Serbski Rozwoz. Po jeszcze. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Niebelczycach pytaja dalej wjesna nostu. Jeniczki kandydat na listczynie, Thomas Klar, nie na czerowszych wolbach trebną absolutną wieczynu wosu dostał. Won docpie niemale 42%. Nieszto wiatce dostał Mirko Domaszka, mienujcy 6,48%, hacz również nie stiesze na listczynie. Jeho mieno su wolerio przydatnie napisali. Dalsze koło wólbu za wjesnanost o Niebelczycach je 27. septembra, w kotrymż przesadzi se potom tun, gdyż ma na jace wosu. Na czerowszych wólbach je so 8,6% wólb nokmanych wopczyliło, podobnie tylko kelż 2022. Dotalny drjeżdżansko-miśnianski biskup Heinrich Timmer-Evers je so z Božim šu sobotu katedrali Sakskej stolicy jako diecezanski wyši pastor rožonuval. Na kemšach so nimo wysokich zastupierów cirkwie a Sakskeje politiki tež nekotre dżesatki Serbów w obdžilichu. Mies nimi bie sudom družku a podobne vele žonu narodni drastče. Jedna z čitanju a ci prostwy přednesešti Serbuce svoje mačaščinje. Biskup Timmer-Evers zúrazní svoje veselo, zo sú Bože buči jeho do Drieždansko-Mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z Münsterskej diecézy pokažace biskup Timmer-Evers auguste 2016 nastupil, cepak dále Drieždanach vostač a diecézy na roky přeuzač. Tudženia je bamš Leo Stonate jeho demisiu přiuzal. Franziska Bobkitz rieka noa sakska vicemištorka mnohostronski mechanju u 21. Tež dalši serbsci jecharjo možachu kunz tydženja vúspechi docpieč. V dorostuvom parkurje klase E vúdo by si cinačelitná Madlenka Jancec prinje miestno, pola modžine možachu miestrujim Juri Bobka, Marlene Matikec a Lena Altenkampec prinje miestno vopsadžič. A pola dorostčenich vozmiešta je Kšeščan Zárodnik, kajštež Franziska Wienertec Magarova zvotu seklu sobodomaj. Zobychu svoje kmanošče serbščine polipšili, podadža so domojnici projekta Zari z dženstniši punželu do praktikumu. V přichodných cioch tydženiach dživaja miestrujem v domovine, založbie za serbský ľud a serbským instituče, praje projektovament navodnica Diana Paulikova. Je to jenička praktická stácia desačmesačnom kurzu navoknenia serbštiny. Heva kvuknu domojnice od punžele do štvotka v rečnej šuli v Vulkých Žarach, stajne piatk samostatne doma. Za přichodný kurs 2027 môža sa zájemci hýščahač dosrieč oktobra pola syče za serbskú rieč a regionálnu identitu Zári Pšizevič. Cíči raz vodmie sa sobotu festival Zubzorb v Vojerovskej kultúrnej fabrice. Po tesvom Krotko a Svodko vôtovachu Jon Lica jako dňu zariadovanie ze skýrie teoretickým dužli praktickým čežišťom. Tak vienovachu sa so dživaničkách predovšim prašeniu, što serbskú subkultúru lieče 2026 charakterizuje a kotri mierie je bez institucionalizovaného spichovania přeživenia kmana. Nimo toho diskutuachu miestrujim zastupierio projekta Drasta digitálne, serbsko-nemskie syče Vúžica film, hýbania Nové serbske vúmiostvo a Astrocentrum Vúžica vo možnosťach tradíciu a modernú technológiu, kajštiž vedomosť a vúmiostvo zjazovač. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz kytro pomročené, s blakami vočakujeme tiež šviele. V biu dňa pak se potom dolaraz svunce pokaza a votam vostane tiež sucho. Žive sliepro stupa na 20 do 23 stopňu. Júce potom stupa hišče vyše a to na 26 do 29 stopňu. Tiež júce vostane miniate, raz mročele, raz svunco a tiež šviele zase vočakujeme.
0: Na pučach naše končenie dále šo pri starom to rieka šo svobodne žane bvyskače, jeničky pokiju za všech relevantne kišedu přes južnú opiestku do Budešina, křižovanišťo pola Huzarového dvora tam voni tvária, nie je dre celé zaračené, ale po zaračené, Tam niektko dalsze ample wopkatry jadu ja zawiesce budzecze tam wiace czasa trebać. A wak, kaś prajene, szo swobodne, jeli dola nieszto uladacze, przyjzu czasa rady polanaju. Katka, a Mati, przyjetaj wam dobru jezbu.
1: Serbski rozwóz.
0: A dalej, dobry start do dnia z luboszczyńskim Hermankom Tomasz, coś zaspiewa. Pecz pana po 8.

započe jo z pokivom na dženzniše večerne vusovanje radija Zatkule, kajšku i župonželu. Od večera 8. Moda redakcija Vusova, dženca, z, oj, tak rec, summer ending, vudačom, zladuja na lečovočom. Jubilejne vudače vulatka môžete sebi online vobladač, znamenšče je sobotu připolňu skomžili, namakače je v kužem času mediatice ARD. Policist Andrej Kober přednošuje dženca večer na po 8. Radvorským svodinku. Kak spytaja kriminelni při telefonie, aber tež internetče vobšudžič a kak môžeme so před nimi škýtač. A potom je přišana rečna hodina vobedlerského policista kniaza Kobera Juce v útoru. Od popolňa 4 do večera 6 v domie Zahranického zvierska v Pančicach Kukovie, tam ství 212 Miliso Fizevič. Sredu dopolňa na po 12 predstaví so na Vulkej žoli Dživadva národže tu budešenia serbské dječace Dživadvo princesna Džamila a to posledný raz. Podekým mieli ste to dotále skomžili a chcete si ešte vobladač v sredu dopoňa na podvanačich. Posledná možnosť najprv raz. A štvrtok víta potom zaso serbská kuchňa za svojby, vária alebo pieku svodné koščenky s nazemskými vodami od popodňa 4 do večera 6 dvorništu inkluzie v Radvoriu.

0: Kak daleko mače popravom, ač k přichodnej apotece? A vedže vaš puč od lekarja z receptom runje von do apoteki, abo hižo direktnje do interneta. Apoteki namjestnje skečnja přez iniciativu na přibiracu ličbu onlineového vykovanja z lekami. Lydia Mačiova je so stutej dosť komplexny temu zabierala.
1: V apotece dostaneš svoj lek a tež posmijuk a vosobinske poradžovanje, tak apotekarka Silvia Jansena. Vulki plus tutych porno onlineom apotekam je, so muža tež v nuze na blaku pomač, tež noce. Štež nimaja na skvadže hodži so v biu hodžin v obstarač. A tola přibira ličba tych, kiž svoj recept v onlineoj apotece zapodadža, začuva tež v obsidžaka miščanske apoteki Silvia Jansena.
2: Když jim pan může na to připračení našto lutovat, on příchodný leto ty připračení nastupají. A ten podžil, byla těch kukyž jsou kvázi jenž na recept, kdo stačí, leží v okomík nebo na našto voko 2%. To kvázi exponenciálně nastupá. To jsou šho peneze, když naměstně tyž falují.
1: So môža online apotéky na připračení šrubovač a tam rabaty dač, tomu mimo so zadživač mini Jansena. Ve vosnače EU-krajach vo 27 je vykovanie z medicínu na recept zakazané. V Nímskej nic. Leky bez recepta sú celé svobodné a to sociálne sitče vúživajú.
2: Informovaný pacient von Pšinža hat ešte celé jasné praje, že ChatGPT ist der bessere Arzt. A po ňo vieso zna jasné, že jen poprom je než môže poradžovať a prajeť přemyslíče a treba jen poprom, že v takým množstve jen vitamin D alebo železo.
1: Přes video na Instagrame je tiež Janko Krauc Rubelčic, kýž je v medicínskej technice popuču započal, so se sredkom z omega-C volium zabierač.
3: Ten sred byče s jedným testom, si mě kupil, a to si mě to spróboval, a potom si mě ještě so s tím celým tému rozestával, a potom si mě to zaujal, a to má tiež svůj kutk na nás.
1: Vůn pokáza blešky volia, kotrež nemůžeš v obkoče kupič. Súkaž praj kvalitativne hodnotnýše porno kapslám rybiaco volia, kýž hoči sa šúče kupič. Laboru test v Oslove jemu dopokáza, so je jeho čivo tutun omega-ci jara dere přivzalo. O tým je přesvedčené.
3: Je vážne, že na skajko moria, že sa tie ryby volia, no, najlepšie je der kvodne atlantiske rybe.
1: Votem Janko Krauc vod najnúšeho tiež zajímcam přednošuje. Vosi by tým, kýž praja, so nímaja likario dož kvíle za nich. Apotekarka Silvia Jansena doživí tiež v apotece ľudí, kýž ve vysokých množstvách vitamíny abo magnézium kúpia. Rádi im potom, znamenča kúže byl klieta kreb šepetovač dač. V budešine na Flincoji.
2: Hej, hat auch gerade gedrückt, ja. Also hier mal ein normiert Labortemperaturlader, hab was 100 Euro.
1: Influencere Bakwabia Jane Aviatze testami a wotpovednimi sredkami za strohotu, rianosch a dôživenie. Za Silviu Jansenu vostanie fachové poradžovanie namestne najvážnejší nárok.
0: Lydia Mačiova je sa zabierala s tému kovo-vokovo situácie apotéku a online novým vykovaniom s liekami.

0: Patch Minchi No. Do was mich hier?
1: Nabožne Svoa.
0: A tema dženca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Nedom v susodstve Kiški moju staršiju v Žonosikach je malke stádvo vůdcu. K ním vězo rade du, když jsem ze svojbu na vopiče. Runje za dječi jsou zvířata zajímavé. Nimo klasických bělých vůdců je v stádle tež čorná vůdca. Jsem se ze susodom rozmluvil a on měneše, co se runje tuta čorná vůdca od šrody nepřipoznala. Ona ste je stajenje trošku z boka a sama svoje kuha vjači. Hač je to jenož dlač moje barbe, aber hač su tam hinajše příčiny vuzamknjena, to nohcuše vočo tvrdžić. Ona je prostče hinajša hač te tamne. Podobne je to tež pola nas čvojku. Máme v svojbach a skupinach drude čvojka, kiš hinak mysli. Druho minenja je, a tute na kuncu hyše ze silnym vosom zastupuje. Woni su prostče hinak, su tak mienowane čorne vôdce, škaradce abo kažarjo. Na prvni pohľad trudy spoznačnje, zo pokazaja nam tež nowe puče. Maja hinajši vid a wiele do prašenja staja. Tež to, štož je za nas poprom samozrozumliwe. A tak so nadžijam, zo čorna vôdca v Žonosykach tola zaso dostadva namaka, a so od tamnych vôdcu připoznaje. Tež, tež je trošku hinajša.
0: To praje Štefan Cuška Malink ze Slepoho dženskim nábožným souje na roku a zamojitosti srbsko-vosadného zviazka. A s tým je 3,5 menšiny do 8.

0: Robbie Williams, Forbidden Road, a hačre je nichtu, nieže naši kunčenia po nikakie Forbidden Road popuču byl, abo s čím so policia avak tak zabiera, abo zabiera še zajšvrch dňach, to vie Katka.
1: Policia z G.
2: A tak započíname ty už na Puču, a to v Kamiencu, tam je sobotu popútňu prasvo, a to na kšižovanišču Vojerovskej drohy, Vukodnej drohy. V 18-letné s Fortom kšižovanišče přeprečič cuše, 19-letné ze Škodu pak mieše poprom šedizbu, a tak vona je z dnes božištej, pričímž so 19-letná lohce zraní. Na jezdčidvách nás to škoda niečo 20-tisac euro, v obje dobešti so vodvlec. V Vojerecach tam bálše so sobotu připúdňu bydlenju v najvyššej etáži jacosvojbného domu. Příčina vojna je po prvních dopoznačach aku šrubovaka, kotrž bú v novej nabývanskej stácii nabývané. Aku so postaču zapali, ako nichtu bydlenju nebie. Vojín vostá džakovano vonjovi v oborie, jenož na potrechené bydlenje vobmezované. Ale přes hašenje a vodu buchu cí bydlenja v nižších etážach vobškodžené. Cokuna škoda vúčenja po prvním trochovanju niečo 120 000 euro. Zranil so přes vojín nichtu nie. Vostaneme v Vojerecach. Sobotu večer stupí so pjane na Budeskej aleji jacerem jezdčit vám nea, co dopuča, a vobškodži tež ešte parkovace auto. Cicčiletne stupi so z vúbšie stretema rukomaj pšet přijeduca auta a šoférojo dobiachu nejapce potom jehodla boždič. Predahač bychu zastanice policajského revira pak namiestne by mušišče šmáre do laka parkovaca auta drapav. Přesto nás ta škoda niečo 1100 euro. Muž mie šedrie 2,4 promila alkohola. A jednu zajmostku ještě máme, ta měří se na kačky. V obsědža kačku z vůočíc, tu doběže sobotu ráno zvěštič, zosu jemu pilátka pokradnili. Dotal neznatá osoba za 8 čipku v trochovaní hodnoče 80 euro sobu. Policajský revír Žitava přepytuje patnitko a to dla v osobě češkoho pada padůstva.
0: No vidíš, tu dželinku se já převíděl, ale na každý pád by se nebo tež, když mám šmáru auče, dokud je tam nechtu na... Svoje rázne vášne sobotu svedčujú. No hej, co nevač nebude, Michaela Melcorová, ona nám netko zaspieva, nedom je bydlk na Čovieč.

0: Niedze 80% všech komunů Němskej nemůže svoj etat jižo vůrunač a je od rezervu abo kreditu žive. To potřechí tež vůlke rydorjec Němce Großrausdorf. Katka tomu vinuje dženca v občiny artikel Sakských novinách.
1: Hej, měštěnosti. Wirklich redor jetzt Stefan Schneider nun am Zelle jasne Prei, soll wenn ein Horschimpage, moste a droi, hüscher psychisch nicht litach jetzt braue Wuschiwatsch ne moscha. Welle se kommunal nicht droh, a mosto, susa boslini ras, gehört na justo a judis hat dich litach saniro wali, a nam neuchs nicht so tisch hüscher buka, moscha paxe wokamik ne jene schische, nusowe Reparature finanzowatsch, wiatz nähe moschno, a jeli samo dampotom wiatz nero sauer, dobia wo mieszczanski zarad nist was wist dort nicht psychisch. V datum páže moste potom tiež vopravdže zaurič, da potrichi viaca hač postatek ich tvarniš, čo tak rec. Zoso, situácia vokúho dokudu polepší, tam ešte nás ta Štefn Schneider vokomikne tiež nevidží. Je so tiež šižo za zavodami ve veľkých redorecach rozmovjav, přemyslúje dauk, ktoré nebudú stúpač, pretože sa tiež firmám hospodárstce tak derenienže. Lutovač môže miesto viezo s personálom, v komunálne pistovanie a hoče so miestna viac znova neobsadžia, nimo toho sú tiež už o finančnom záhradníctve a podľa technické služby miesta redukovali. Vyščenosta Štefan Schneider, tiež sakským novinám hižo rozprávia vo jeho ideách, kak múli dále Lutovač, že nevidí votedavky a tak dále za vopravnené, votenčítače potekým dženca viac v lokálnom dželu sakských novinov. Miesto je netko hižo žive za svojich rezervu, kotrož budú pak v decembri lica přetrebané.

0: je na Podžebečích.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. V Nebelčicach pýtaja dále vjesnanostu. Jenički kandidát na lístčinje, Tomáš Klár, nie na čerovších voľbách trebnú absolútnu väčšinu vosu dostal. Von docpie nimale 42%. Niešto viac dostal Mirko Domáška, mienujúce 6,48, hač runieš nestieše na lístčinje. Jeho mieno sú volario přidatne napísali. Dalše kúho voľbu za vjesnanostu Nebelčicach je 27. septembra, v kotrumž přesadži sa potom tun, kýž má najviace vosu. Dotalny drježdansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer-Evers je so s Božím šú sobotu katedráli Sakskej stolice jako diecezanský vyšší pastor rozženúval. Na kemšach so nimo vysokých zastupierjú cirkvia a sakskej politiky tiež nekotre desatky Serbov obdželichu. Mies nimi bie 7 družkov a podobne veľa žonu národný drastče. Biskup Timmer-Evers zvorazni svoje veselo, zo sú Bože puče jeho do drieždansko-mišňanského biskupstva vedli. Svoju službu je z münsterskej diecézu pokažace biskup Timmer-Evers auguste 2016 nastupil. Chce pak dále drieždanach vostač a diecézy nadoky převzač. Franziska Bobkic rika nova sakska vicemištorka mnohostronskim jechanju u 21. Tež dalši serbsci jecharjo možach u konc tydženja v uspěchi docpěč. V dorostovom parkurje klase E vůda by si 13-letná Madlenka Jancec prynje městno. Bola mladžiny možach u měst druhým Juri Bobka, Marlene Matikec a Lina Altenkampec prynje městna v obsadžič. A podľa dorosčených vozmieštaj Kšeščan Zárodnik, kajštež Franciska Vénartec Magerova zvotu seklu sa budomaj. V čahách Sakského předozača Trilekský šiezdža mies Zorelcama Drieždanami kniživo dženstnišo minie Tukance, šako zasadži předozače přidatne čahy. Hač to kunc leta pojedu šedne cí dalše, tak je tu kvílny plán. Hižo dlie sú čahy mies Zorelcom a Drieždanami dospunie přepelnené. Dohodla je Trilex zajšvosti šitke svoje kapacity tak daloko zasadžoval, do nižne by hižo možno reparatúry a prúhovania za vistotu přesúvač. Cíči raz vodmie sa sobotu festival Zubzob v Vojerovskej kultúrnej fabrice. Po tesvom Krutko a Svutko vôdovachu jön lica jako dňové zariadovanie ze skýre teoretickým dušli praktickým češišťom. Tak vienovachu sa so dživaničkách predovším prašeniu, što serbskú subkultúru leče 2026 charakterizuje a kotri mierie je bez institucionalizovaného spechovania preživenia kmana. Skupina Kula Bula postará sa s koncertom na pône v obsažení Maui Žurli Kufa v dobrú náladu, potom dachu čvonky a čvonojo projekta Rakajce večer se zromadne zaspívanými serbskými a slovenskými piesnemi v Uklinčeč. To bych upovestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane najprv raz dlho silne pomročené, tiež jednotlivé švíle očakujeme, v biehu dňa pak sa tiež raz svunco pšedrije, potom vostane tiež sucho, živé sliebro stupa biehu dňa na 20-23 stopňu. Júce bude ešte raz letne horco, a to ze 26-29 stopňami vostane dále tiež dosť vecikojte, tiež júce a sredu očakujeme svunco a mročile ve vodmene k tomu švíle.
0: A si pokývo, što ješ nastupa na drožno v obkac, junu prini na kšižovani štupala Huzárového dvora v Budešini voni tvária. Trenie je celé zavrené, ale pou zavrené. To už bude, že tam zavešče dlie trebač. A bezkačaj stej taj prini v Bluniu před pistovaniu, tam sú cice či kam dovolené. A další na autodroze 4, drežany smier Zorelc, tam voni při cichošku drežany severspiešnosť šmieria. Havak přejmuj vám dobu jezbu a doječe si dere tam, čiž do biče.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč menšinou, bo na podživečích je.

0: Vulatko, sveči 5.20. A tu iš se redakcija do studija tež Bjarnata Cržabše prosi. Vun bje tedy před bilklic.com rozvo svoje rádže. V svojej funkciji je sobu tomu dopomal, co se hodno Serbam serbske televizijne vysovanje přizvolí. Tež ženca je Bjarnat Cež zaso čvon rozvo svoje rády NDR. Bogna Korinkova měše to na njeho nikotre prašenja.
1: Kako pukošče vy dostal, abo sa navúčila do nižne, so přizvolivo tu hornosrbský televízijný magazín tvoriť?
2: Ja nesem žene puky rozdielal, tež nesem žene dostal, ale ja som dobil veľa proce navožovať přesvešovanské dživočinč, po sebe miest čvonami rozvoj svojej rádže. Šako je MDR je na cikrajová stácia a tež z druhých krajov Saksk-Hanacké a Torinské sú ľudia, ktorí sú malo vo sebe svočili. A svojím časom pred 25 letami bych každá menšina ve vysovanském času jen zvotohodne a ju znova rozžiliť alebo za Serbou jen žel vúzbytkovať, čo by to češké, ale mi sa to po dlhším času diskusie poradilo.
1: Když vy dnes na to zladujete, kak spokojom ste s Uvičom Vulatka?
2: Ja sem jara spokojom sem ja spavne brajene tu opodstatnič. Vulatko je všetca zase zajímavé a popravom by ono debilo davno iš od leše byč, hač ono je dženca ište bohužel se ste povodžinko, jo. Dokže za tému je došť a zajímavé publikum by si zaslužil nešto škúli jace slyšeć a vidieť, što je sonarova.
1: Kako viace, když no tu temu narečiče?
2: Ja to pravim z najmenša odžinko, abo dvojce za mjesec, to su tajke očakovane, kišak sem ja tezno me sakskimi zastuperami zúraznil. Tu kvilu mame bohužel tu starost, so trochu lutovač dobi, doke so nesu celé teko sredko, ale ja vostan občitem, so tutun magazin je hodne, so sa von v času podleši, abo tež snáno viac kroč, vôb mesiac vúseba.
1: Hej, nimale 10 let je trauer do nižneje v Horní Vúžice, so tež televizijný magazín poskyčí porno Denní Vúžice. Kelko let še traje do nižneje zmijeme filmy, dokumentácie, fikcionálne filmy v serbskej riči za Serbo?
2: Popravom nemilo to ani leto trán, čako je ta předkáďaca intendantka nám slúbila, kúže leto jeden film synchronizovať, čo sú onde pre nej a druhý džel činili, čako to vymo, dokoľko tauke a tajke v paske, kýž deči a morosne rádem čiúzaja. Tež tu, kde by mi čišťu konec, a chcú rade čišťu konec, zo bych u svojho ďalšie poskytky činili a zo bych mi tak rec srbskú rič v tutom ščelaku, ale vo sebe tež by mediatejce rozširili.
1: Po takým došť úžadaniu za vás, ako zastupera v rozhlasovej rade, vám veľa úspecha a útromný čak.
2: Prosím, ja.
0: To by je rozmova z aktuálneho vúdača Vulatka, na makáče je mediatejce MDR, abo snadno chcete tiež ešte raz slyšať včerajšie naše nedelnejšie vysielanie k 25. jubileu Vulatka, tiež to je viac možno ten najnžetšie na mediatejce v mediatejce RD Sounds a v naš app MDR Serbia.

0: Nábožné slovo. Magenta Stefan Cuška Malink ze Slepoho.
1: Nedom v susodstve Kiški, mojiju staršiju v Žornosykach, je malke stádvo vovcu. K ním vězo rade du, když jsem ze svojbu na vopiče. Runje za dječi jsou zvěrjata zajímavé. Nimo klasických bělých vovcu je v stádle tež čorna vovca. Jsem se ze susodom rozmluvil a on měneše, co se runje tuta čorna vovca od šrjody nepřipoznala. Ona ste je stajenje trošku z boka a sama svoje kuha vjači. Hač je to jenoš lač moje barbe, aba hač su tam hinajše pšičine vuzamknjena, to nohcuše vočo tverdžič. Ona je prostče hinajša hač te tamne. Podobne je to tež pola nas čvojku. Máme v svojbach a skupinach drude čvojka, kiš hinak mysli. Druho minenja je, a tute na kuncu hyše ze silnym vosom zastupuje. Woni su prostče hinak, su tak mienowane čorne vovce, škaradce abo kažarjo. Na prvni pohľad trudy spoznačneje, zo pokazaja nam tež nowe puče. Maja hinajši vid a wiele do prašenja staja. Tež to, štož je za nas poprom samozrozumliwe. A tak so nadžijam, zo čorna vovca v Žornosykach tola zaso do stádva namaka a so od tamných vodcu připoznaje. Tež, tež je trošku hinajša.
2: Nábožné slovo dženca sme slyšeli od Štefana Cušky Malinka ze Slepoho nadavku a zamojitosti samsko-vosadného zviazka. Nieko je 4 menšiny, doživečich slyšíme ešte u tu Švejdžic.

To vetvas Ronopši radiju Seži. Nosom vas zavapiva, a vy nešče s tým samý bramborský Seži. Skoro 20% lúži uši vesem gžinu obžin. Vesebne to moče, ako pši kompjútarje živajú. My Sežime převiele nažile, ale tak doma abo ve veľnom casu úsledky toho markujome bylošči o a tam. A s našeho muziku tyženia, co me nico na tom zmieniš a topit starym znamenom.

0: kužicenja.
1: Kšinceš ne muči a šešt jase temu narodnemu dnju učavnje gratulirujome vam Luba Carmen Kovalova z Brezovki. Vestajn šostrova a glucne přiducem živinskim leše. To vam žicime a přijašelke a přijašele domovinske kupki ve Brezovce se Lubem pestrovam přizamknu a ninto dajšo se obkuslovaš ved spivarja Michał Vaceža.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, váš Žižec Sebastou.
1: Vecářského programa.
2: V jasný, až se kůžde žene na šulu lubi Žiži. Čošte Žiži o nanimini maju svoja jasele.
3: Tøžen. Šuli jele na oknu, pønje žele v autoru, srjodu stvrt a pjetk. Sobe tu a nježelu, ja pak doma vrdechnu, novoch mrco nabitnu.

0: Janšajske žiši su svešili bostak, stržašča let starajo ninto tam na žišunja ľudki, a peša 20 let majú tam miastem Vitaj projekt. Petke bo k tomu jeliki svežen, a Gregor Klimio bo pedla.
1: Přižam krotko do cikačech do ľudki žišunja v Janšajcach. Pecečo, Katja Bytnerová jo jadna ved dviju Vitaj žišunicovu a ma žinca kvovek za program.
2: Dobrý Gregor.
3: Dobrý deň, Katja. Hallo. Na, nennt er Jüscher Napnete?
2: Oh ja, wir gehen. Wenn ich so gerne die Kuste sehen, gar möge mir wenn hüsch, gar swisch ich mir gar. Oh, am möge es mir gerne die. Ah, ja, möge schon wenn hüsch, doch gulasch muss ich mir schicken, noch nicht war ich.
3: Alle nennt er jotten, will ich sehen.
2: Ja, nennt er möge mir starto was zu müssen.
1: So, boche was herki, starische, zastupniki, gemeine, aukresa, a weisanarie, subschischli, nas wir sehen, da sie schon ja. A koniga ich na, zeptarka, na dornusarskem Gymnasium ja.
4: Mir se gerne kneni Krügerowa.
3: Ist schon für Hose Janscholz?
4: Ja. Som bydlí v Janšajcach a nintor bydlím v Mostče.
3: Co god las šažínca ho?
4: Ja som pomagava žiši oblikaš.
3: A kak veni nintor ugledajú, te žiši?
4: Vielgen, vielgen riedne. Ja. Dokulaš mys my to gotovali.
5: My se groni mali z Venkova.
3: A kliní Venkova, co god las ocenišo, ho pomagaš?
5: Tradícia jo šutno.
3: A na co se nintor žínca ho vjaselíšo?
5: Na tom program, na tom tykajens, genau.
3: A ten Kaffee.
1: Svěžinské drastvě žiši, ty žišuně a horta zašeknu, wenn ich so přigetovali pešné program.
2: Pokazujeme schöne Tradizie, kennst du Žišovni Sveše, v celem Leše. Pokazujeme ptaškovu svajšbu, abo kokot, abo stajanje majskego boma.
1: Co wie słyszate, ptaškovej svajšbe teke vron a sroka, wenn es dej svajšbarski prik.
6: Und dann dürft ihr euch einmal drücken.
1: K borstaku słyszaju teke dar. Rozi Čukova vedvesne domovinske kupki jo přinesla novu cerjenu a bivu dverovu toflu.
7: Mám tofla za Žišinju.
3: A co z toho zvěřa?
7: Žišinja.
1: Přišvestej vědnik Rycnýho centruma Vitaj Bernd Melcha a jogo sobuživa šarka Gunda Hajdarova peša dvaža z čali tajomjastom Vitaj ve Žišinji.
8: My jsme mavi darik přigotovali, kráša, kenč se gože za přisvojenje druge rece, a co vě teke serbsko recne materialie.
1: Do Jančevskije Žišinje a hota chojše tuchulu okova 100 žiši. Jaden jo Beringolc Frido.
9: Beste Conny Frido.
3: Kak to je žinca bylo?
9: Dobre.
3: A co je bylo to nejrednejše za tebe?
9: Všechno.
10: Co bod nás ještě zpět oba v horše?
9: Pokud nás můžem krajkáš.
10: A co ještě?
9: A už to kam se níš.
10: Echt? Obšel, že to se ještě zpět oba?
3: Ja. Ale teke starišie a stare starišie sa odjariecujú a ten jadna abo drugi domyslio se na svojský cas. Gunda Hajdarová samo ešte vie, kak ja o prítk stržas čalit ugledalo.
8: To je veľmi riedne cas, ne? To je také a mieske setlišťo bylo. Ne? A my sme mňaze nami byli, nie sú druge cudze ľuže byli, my sme celý žen vence byli, sme v Göli byli, sme tam budky tvarili a to je také riedne cas, bo my som kronie žetnú televízu Zionisme trebali, zavežensme vence krali, also teuer ritten zaspo, teke de Žišuni ho v Janšajcach.
1: Co se mysle žincajšne starische vo Janšajske Žišuni?
11: Ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne Kita, also die gehört zum Dorf dazu, anders geht's gar nicht.
12: Ich habe hier meine kleine Freier, die ist jetzt 7 Wochen alt.
3: Schon angemeldet hier
12: ja,
3: in der Kita?
12: Ja, die ist schon angemeldet hier, genau. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich halt wirklich nur eine gute Erinnerung und deshalb möchte ich halt das gerne meiner Tochter auch ermöglichen.
10: Also ja, se živam, až cynje tak wiele hos kulturu, abschätze teke symboliski zrecu, ale jetzt müssim teke wetze a wetze ho boa ve žišoni teke zrecu, a dlatego se müssim tojo mejo žicenje, až to tak dalej běže.
0: Ľudki žišunja Janšajcach je miastem 100 let stará a to sú sledne pětk pšauje svěšili. A co to my teke dali dáš? Jednica Kerstin Schneiderová z užikujo pla šoknych svých sobuživa šerio za rážone žen.

Ja, to je monáš penježelský aktuálny magazín se nážia mašia se vám spedobal. Lyrikové festival stoj výče planas ve fokusu a s históriou domovine, co my se teke zaberáš. Dajšo se přechvátaš. Při mikrofóne bude výče za vás Gregor Klim. Ja se s vami učobne rozognujem. Ja som Anja Kochel-Schwarzová. Myša ešte spedobne vedpúdňo a přijazný jacor.

0: RBB, Serbski program. Serbski program.
1: Dobro večer, Mođina.
2: Zatkula.
3: Nešto da heva.
4: Nitko máme inoficiálne hižo na zimu. Ja dašte zu do dola.
5: Ach hej, najrad šo by tuto leto hižo raz review doživio, kúpač na balotone, abo doma do skavy.
4: Kúžde konci dňa vesne svedženie a punželu zatkula beach tura.
5: Hej, ja bych šo dal za jeden posledný malý lečný feeling.
4: To mám jenu ideu.
2: Zatkula.
3: Môj start do tyženia.
6: Ach kala, šo máš tyžen sa očo předvídane? Tyžen sa punželam. To dala vizu jenoš Zatkula Beach.

0: Zadkula.
1: Dobro večer a vítajte na Čelák 100,4 Mordie Žome Zadkula.
2: Hej, vítajte k nám, Halina a ja, mamoj Jensa, vúľko čest vami náš tradicionálny kúžoletný recap leča 2006 radci pšenč.
1: K tomu sú naši ľubí Zadkulario posledných držinách pilne v uši nastajili.
2: Hajlete leča vosebite doživenia abo jezby, tola nochcemo i netko vezo hišče pševele pšeradžič.
1: Šo to chcemo s vami, Jensa, ešte raz práve prekusať, zobych my všetci ešte raz poslední trošku samofeeling začúvať, Moli.
2: Aj podľa toho viedra treba my za to pak ešte trošku podpíre, o to so Leandra za hudžbu postará.
3: Jensa, som za vás ešte jednu poriadne liečne spievu podala. Prvný hodinie slyšíte mne s druhým Party in the USA od Miley Cyrus. Serbský spiel Přečeljo od skupiny Daisy Dog. A nitko slyšíte spiel zpěvara Pitbull a Deora. Bajla!

0: Pokal Svetoho koparskeho mištostva muži v juliju smedri jako nimska snadnje misneli, ale zato sme nove rekorde v temperaturi docpeli.
1: Snova najvyšša hodnota temperaturi v Nemske, abo rekordove temperaturi, došče leca zavešče kitro usto svišeli, a vezo domime tež my netko išče raz na letuše temperaturi poladač, šako suša to esencijalne k našemu recape facite leča.
0: Hai najvyšša dy mirjena temperatura v Nemske, Mirjoša so dňa 27. smažnika, junia 2026 v Saksko-Anhaltske. Cele dokladne byše to v Mökonje Drevecu.
1: Tutemu dne přizamkne so rekordová tropo a noc v tutej ležeše najnižša temperatura v noci bola 24,4 stopienu.
0: A tež najvyššiu temperaturu za Budyšin som raz pýtala, byše to 24,3 stopienu.
1: Aj to môžeme tá v obchode hodži byť, što da je pokraje svetového mistrovstva polno k tomu.
0: A što prajče v k našim letušim temperaturam? To sme sa vás konc týdenia na Insta oprašili a z naprašovania vúňže jasná hodnota z 58% za perfektne, 27% byše pře horco a neviem, kak je to možno, ale 16% byše sama pře zima.
1: Aj to sú zaujšte či samstíko, či sú v sledovacom naprašovaniu podali, zo nebych ju z celá kúpač 15% to tu vúčini.
0: Niečo pojeca poda, zo byše viacač 5 razu kúpač a 34% pýtachu přes 10 razu v okoľdine ve vode. Puh, ja ceva neviem, hač boh to nieke za tebe tak romáče dostala. Ty, Klaudio, so?
1: Ja tiež rune přemyslujú najskrýlšo, tiež okoľ 10 razu som bol.

0: Freigeistische Runie zwischen die Adrian Mitschka se Challenge Dajo, Gujajin, 1 Kilometer Jatz Bejic.
1: Wieso je Češko, tak wužadan je předžažič, když máš připodla ještě druhé termíny?
0: Přiším, jsme chceli dola vědět, jak běže čas za něho, když jen staneč a viac hol kilometr džokvač.
2: Also můj cíl, aby popravám 30 minut, tak prajene, ale ano, vízo máš, hláš, kde taká luc bym. Mě by byl spoček, jsem jasný, že ať cíl si, nejskýry nebudu luc byť. Čako, tak to kaž prajene, se já praktikum připodla měla, ten čas byl z něra kuska taktovaný.
1: Ještě stojím nie rádi od 30 dňů, když je 1 kilometr viac běžet, mě šum přišel svoje veselo.
2: Mě je extrém veľa veselá činu, já jsem na konci 21 dňů, skoro když je nikdo podle, 20 dňů, když jsem nie času hodil nikdo namakáč, přeto se jaké špajené špoň 20 hodin dňů na večer, 10-12, alebo tak, že jen pombiel, no.
0: Hej, až to ješ Adrian nezabudže, když na tuto challenge ročo myslí, je zromadnož při běženiu, to běže jeho osobinský highlight.
2: Což by ten nejrenčší byl jenom vidět, a se jen s tím ty lidi ponovil pájč, ej, moči nemá sobou sport, a mo sobou běhamo, což je, když jsem se tak očakal od jednotlivců, když se pan tyto sobou 21 km běhali, to by za mě jenom najednou největší úsledek, dobit aj ty celé věcky, no. A s tím jenom jenom fajn zrumadnosť stvoril, když jsem se na tě za příhodné dny Jaguana může užít.
0: Hej, obchodže, velký respekt. Já jsem sám tež Adriana podpěral a dobu rec, tež tu ty dvaj razaj běžte napínat se. Já se a nechám vědět, jak jsou jemu klechy boleli. 20.15 si John Witzlev zaspěvá nám Hips Don't Lie.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake your

0: Halina, $1000 zawsze też jeszcze raz na hupę ideę ze swoimi przyjaciółmi przyszła, albo?
1: Hej, to byśmy niż dość spóla.
0: Ja jestem wczoraj z Mariusem Adamom rzeczą, włączyli ukuwanie w Drzeżanach, a je dziadna czletstawy.
1: Wyliczył je wun z kolesom ją do Kowackie. Jakim na tutą ideę przyszło, wunieś wam sam rekna.
2: Jsme vlastně leta, jsme s tím samým předčlem, když ten leta subu by do Monaco jeli, a ten leta je se to kvázi sám se tak nastavil, ta netvora, my jsme šuli hupa rytšeli, já jsem lošná také nešel měl, jsem s jenom hupa rytšel a prajo ten si doby té kolesa kupit, a Pongelus.
0: A ja, Pongelus, to je dobrý rončka.
1: Ja wiem, do Kowackie bych z autem niekak jedna czołdzina trebała, to są netko poprawdę cipna, jak tu je Marius trebał.
2: Cielkone, ja ta tora 1200 kilometrów była, z 10-10 höhenmetern. A myśmy tak planowali niekak ze 100 kilometrami na dniu, ale myśmy kus kukša boli, dokąd ja byle jara dery fungowało, a to smo pon na dniu tak niekak mes 100 20 pecha 20 hat sto 20 kilometru na dnu juli a smo dževeč dňach pon bylka pula boli.
0: Aj kaj smo runia svišeli, hat sto pula su jeli za tých, kýž nevedža, že leží to je na západnym boku Kowackie pri Adriatic Sea.
1: Při takým tripu vyzotiš přeco větro rolu raje, šako na kolecu vicik, abo dešť nie je tak optimálne.
2: Direkt na naše Tore smo jara krasne vedro myli, přeco čupo, jane nic přijara vitsika, to je za koleso na jara vážne.
0: Aj po takým čopfe běšek, až Marius sam praj a mauki highlight mea chutéš to pak s deščikom.
2: Bonde sme tu boli, sme pon aje stanovali a tam jo so přes morio jen jara vulke nevedro, aje načano a der po nas na camping Platz ja nass
3: Trichy Water.
2: Ei Trichy Water. Da hab ein jara krassen du gescheitgenischer mit dem Ausmaß so erschien jetzt im Lodge.
1: Hey, du bist dich der Highlight. Musst du da touratisch getroffen hat sich betat und es ja nicht skirren so in der Water war. Hat sie eine krasse Never drauf.
0: Hey, das was so tischen, da gesund so und da gewart konnen da den nicht schon hubene.

0: Runia smo hižo vo kolesovaniu a behaniu rečavoj. Nečka pak pšinže aj speciálnejšie hobby.
1: Aj Matej Čolak je šula na Serbskim gymnáziu a ve svojom svobodnom času vun z čomom po spiatem jezoru Dumpa aj kvazi leči.
0: Oh, hi, Claudio, so, to je v podu vosebite sport, ale kak je zcela na to pšišo?
1: Halina, to je tešno, to nech Matej sam rozkodže.
2: A ja sem v môjom žičacu znal zaje započal púhač, also tam by jena vysta zjazo nožce z vodu, a ja sem to jara zajmoval nankal, tak už na nejsou veľa ľudí činili. A ponad to šišo přes toho vôľko bratva, ktorý nám přečela, co sem ja so přizovil v Vachtakvanském klube v Budešine, při spiatom jezore, a tu leží v Vôňove. Tam sme po šli kúže týdžen na tréning, a to ja som mi dere ľubilo, mňa veľa šelakore vice také naukno. Napríklad tiež suky, alebo natvarené od čomu, a to sú technické vice, a tu tá šelakorosť, ja som jara ľubila. Tak to som na to pon čece dále činu.
1: Nitko, pak sa ja prašam, ať dáva tiež pachtakovanské vúbeďovanie, kajž pola kopajnce, tam sa tiež kúže týdžen s druhými mústvami duelirujeme.
2: Aj za pachtakovanie dáva ja v zjazenosti se stavnými športovami jara malo turníre, ale jena by kúže lito v Peneminde nímske mištarstvo za pachtakovanie. Tam som ho všetko jedli s našim mústvom, ale mo som boli najmúče tam a v Pšeresku sú te cvo ľudí jara staré boli, dlatoho mo nie sme nieke žiadne veľké vice dospeli. Kúže lito by tiež rúnočasné po nás v Budešine na Svätom jezore Zachské mištarstvo, Gott ist, wo man samo jen raz, jako nei mutsche mustwo, du wulli.
0: Mati, bische dir stute litro sa so aktivne Jepakje bobe, to sam ne lippe wir.
2: Also, ja sind sie top shadow sau, sehr huschisch am Pfachtako als du, doch ich hatte einen Sport, Gott ist jen sabuje, der ich tun nespich wie. Ha, we posten noch posi nach sehr wuppau jebo, das ist jen im Pschetschelon, na Biawotski Mirsachum, da haben wir sie wuppau schili, wo du a damnischo Sportor Kluba, jeden Pfachtak, Also muss es tun, jemol, schess jeso, jeli. Topak, nebisch an der Vulka Ruta, ha, der Wetter mit der Ära neckmanne satte, plateau, smo pon zuku horre dali, ha, smo ratschas in der Kreihutsche.
1: Wetter je weso wajne, pschieb wachtakoanio, schako, derbi chi witzig, prawe dob wachte dutsch, so bitte is bischne jetschmo.
0: Hi, Tomáš, práve ja sa jedna spraša mať, že máte šport dále do poručiu, šako je to kus Češko pola nás v končine. Tak si zamiča predstavu.
2: Hi, Fachtakovano, ja wieso nicht, što ich will ľudí nečina, za to nedáva ja will schritky, ha, ja wieso tiež jara droje. Ja môže to doporučiť, že chce jeden športčinč, ktorý will tamo ľudí nečina, ale to ja wieso jara náročne, ha, Češko tam nejaký příliš k nankač k ľuďom.
1: Hej, tam je vecík práve du, to je so trichíš, ako športak znáte v našej serbskej vúžičce nie.
0: Čím rinčo je, so máme tiež serbského pachtakovaria.

0: Hajka ešte sa na Insta videli, sme vám šelaké prašená stajli, mesujem, što by váš liečný hyt.
1: Hej, na také prašená, to štú vina nič, što písaš mu. Aj muž ešte, nemám tak veľa vod mu. Dve sú tu podľa. Junior-Jotens byl self-aware a potom to se moja svitvová, já netko vůbec neznám, já nemám, či to znáš?
0: Já znám self-aware, znám to tyši nějaká Rianes byl.
1: Co by ty pravíš, to tvoj lečný hit?
0: Já jsem hodně již obšemysli, to já prém, když já někde svůšu self-aware, to je vůbec nějaká Rianes byl a hlavně jak se na jen serbský, ale taky než to od Janka Hanka. Tu jde jen šet ráde poska.
1: Hej.
0: Píšo neprášená běše potom, Hadina?
1: Hat Schmatsche hier schon Pseudo-Satsche sag Litu. Dann haben wir jeden Wort mal, und das ist Wittuhe Setschkanie Morgine. Triche dort dich hier schon Litzer lassen.
0: Dort triche, ja.
1: Da haben wir eine Pseudo-Satsche.
0: Machst du eine, Halina? Machst du eine? Das ist noch so Pseudo-Satsche.
1: Ja, schönige. Ja, wo Klitu gerade sagst du, da sind es gut, oder? Ja, alle sind Litzer, schönige, nie auf eine Pseudo-Satsche.
0: Ja, jetzt sind... Po tutem Litsch, das hast du doch gut gewesen. Da bist du überhaupt, ja, Jara, hei. Gerne doživenja, ja chcú to celé noho dále vešť.
1: Hej, a posledné prašenie byše, v štobe lica najbolje fetsich party v Vúžice. Hej, a k dispozícii sme stajili Barue Festival, DSF, Futura Nights, abo druhe. Barue Festival je z 45% mir najviace vosov dostal. Potom sleduje druhe, a potom DSF s 19% mi Hutova Nights s 15%.
0: Hej, to sa ja po našich příposluchov podľa, ale Barue Festival, to je top. Hej, ako Radovský, to vie za kus ťažko prajenú, no. Ale. Hej, kajšte dženca, ale hižo, slyšeli sme sa tiež s Mariusom Adamom a Adrianom Míčku rozmovali. Za tých, kýž, hej, nie sú to slyšeli na Instagrame, sme mes druhým tiež v obraze od nich postovali, ale tiež krotký text tam stejšť, čo sú oni činili, po takým ľadajče celé jednoho raz núcť.

0: Doje politiske zemrješenje v Saksko-Anhaltske. AfD je voljbedo krajno sema v Saksko-Anhaltske čera jasne dobiva, a svoj vusličk vo vjace hač podvojiva. Po nakvijenem vusličku pšinže strona z načelnim kandidatom Ulrichom Sigmundom na 44,8% za absolutnu většinu pak to nedosaha, nitko je předovšem jedne prašené votorene, štú môžeš celá knižostvo vútvoriť?
1: Najprv vostane do tajné krajné knižostvo v zastojenstve. Najpočíš od 6. oktobra doby sa nové krajné sem k svojemu prvnému posiedinu zetkač. Krúte předpodáte čas za vúzvolenie nového mištovského prezidenta pak neexistuje.
0: V prvním volbnom překode treba kandidát většinu všech vosu zaposlancov. Zrišťali volby, doby sa vybiehu 7 dňov znova odvosovač, nenastane tiež potom žádna většina, môže krajine sejem vybiehu dalších 14 dňov samo v obsamknúť volbnú periodu dočasne zakončiť. Nečilini to sleduje ďalší volbný překod, potom dosáha většina v obchode votedatoch vosu.
1: Kaj, ako nie to, môj politice ešte vážne byť. CDU, SPD, Zelení a Levica zhromadne dživo z AfD vúzamkuja. BSV chce ze všemi stronami riečeť. Je pak pripovedžil ani načelného kandidáta AfD Ulricha Sigmunda, ani kandidáta CDU Svena Šulca Volič.
0: Sigmund sam chce pšivšim k voľbám nastúpiť a sadža povšim zdaču tiež na jednotlivé vose z druhých frakciu. Voľba ministerského prezidenta je tajná, štú na koncu za koho vosu je nedá so po takým sledovač.
1: Nedobjavali so dležaná väčšina namakáčia Sigmund tiež novo voľby hižo do Ruma stajú.
0: A haj, za dva týždňa voľa potom tiež v Mecklenburgu před Pomorské a Berlíně, to jsme zaujšťo šíce čipní kajky vůsledk, nás tam potom očakuje.